0: Máme koho pustit jen.
1: Druhý. Je pasiár.
0: Pasiár pro.
1: Co to šítíš? Šítíš krom měs.
2: Carne elétrica é o tema. Tema número 8.